0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Radio Kromě.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu.

0: opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
1: Zlínsko.
0: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

seneš, tak dobře, lásko moje. Až se schnou všechny lesy, cesty povedou nikam. A jenom diví pěsi budou poslouchat, co říká.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Do ulic Kroměříže přibudou nové kontejnery na sklo. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy. A Zlín čeká další prověrka před startem ligy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž získala zdarma 33 nových kontejnerů na třídění skla. Postupně nahradí starší a opotřebované nádoby na sběrných stanovištích po celém městě. Nové kontejnery budou rozlišeny podle barvy, zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo. Město chce tímto krokem podpořit třídění odpadu a navázat na své úspěchy v oblasti odpadového hospodářství.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí budovy bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí téměř 2 miliony korun na obnovu kulturních památek a historických objektů v regionu. Podpora zamíří na opravy zámků, kostelů, farnosti i zříceniny hradu Nový Šamburg. Mezi největší příjemce patří zámek Drnovice, který získá téměř 500 000 korun na obnovu oken. Finanční pomoc získají také památky v Holešově, Břestu nebo Podhradní Lhotě. Cílem projektu je podpořit zachování historického dědictví a pomoci vlastníkům s údržbou významných kulturních památek v celém Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Na soustředění v polské Opalenici se hrají ve středu 15. července přípravné utkání proti Polonii Varšava. Pro Ševce půjde o jednu z posledních prověrek před zahájením nového ročníku šance ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu a Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu.

0: spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 13. července a taky máme Světový den hadů. Svátek na Světový den hadů má u nás Luboš, což je zkrácená verze slovanského jména Lubomír nebo Luboslav a jeho význam se většinou udává jako milý. Jméno Luboš je u nás poměrně častým jménem, hrdě ho nosí okolo 22 tisíc mužů. Já všem Lubošům přeji krásný svátek, dejte si dnes na oslavu třeba studené pivko nebo kafe a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji krásný čtvrtek 16. července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na portálu edu.gov.cz spustilo novou sekci s nabídkou volných pracovních míst ve školství. Školám, školským zařízením a dalším organizacím usnadní zveřejňování nabídek. Uchazečům pak nabídne snazší cestu k uplatnění ve školství. Umožňuje vyhledávat pracovní nabídky podle regionu, typu školy nebo výše úvazku. Sekce vznikla na základě podnětů škol a zřizovatelů, kteří dlouhodobě postrádali přehledný, veřejně dostupný prostor propojující zaměstnavatele s lidmi hledajícími uplatnění ve vzdělávání.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: A Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

je tvrdý, nezralý mango. Když rozpadne se, je plný voz. Žít je však lehký, jako když tango. Písní tě nese a ty jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co si jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst.

0: I díky jednodušší administrativě programu.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hvězda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 13. července a taky máme Světový den hadů. Svátek na Světový den hadů má u nás Luboš, což je zkrácená verze slovanského jména Lubomír nebo Luboslav a jeho význam se většinou udává jako milý. Jméno Luboš je u nás poměrně častým jménem, hrdě ho nosí okolo 22 tisíc mužů. Já všem Lubošům přeji krásný svátek, dejte si dnes na oslavu třeba studené pivko nebo kafe a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji krásný čtvrtek 16. července.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Dřív

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné čtvrteční dopoledne. Dnešní předpověď pro Zlínský kraj hlásí v průběhu dne oblačno až polojasno. Mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
2: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
2: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínsku.

0: Doprava aktuálně.
1: Ve Zborovicích na ulici Hlavní pokračují stavební práce. Doprava je vedena v jednom jízdním pruhu a místy převedena do protisměru. Omezení se týká také pohybu chodců kvůli pracím na komunikaci a chodnících.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na trase mezi Horním Lapačem a Holešovem přibyly další dvě omezení provozu. Od pondělí začala oprava vozovky mezi Martinicemi a Horním Lapačem, kde je provoz řízen semaforem. Tento úsek by měl být dokončen do 12. srpna. Ve středu k tomuto úseku přibylo i omezení mezi Martinicemi a Holešovem, kde bude kyvadlový provoz také řízen semaforem. Toto omezení by mělo trvat do 20. srpna. Zároveň se ve druhé etapě nachází oprava silnice mezi Horním Lapačem a Frištákem, která by měla trvat do konce prázdnin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo Rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarichy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné čtvrteční dopoledne. Dnešní předpověď pro Zlínský kraj hlásí v průběhu dne oblačno až polojasno. Mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Ve Zborovicích na ulici Hlavní pokračují stavební práce. Doprava je vedena v jednom jízdním pruhu a místy převedena do protisměru. Omezení se týká také pohybu chodců kvůli pracím na komunikaci a chodnících.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon, za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmo.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž opraví rozbité chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Náklady činí téměř 11 milionů korun. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Oprava zhruba za 3,9 milionu korun zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Odbojářů po křižovatku s ulicí Josefa Obadala. Termín dokončení je stanoven na konec letošního roku. V ulici Československé armády jsou práce za více než 7 milionů korun rozděleny na dvě etapy. Práce, které začnou v srpnu, zahrnují i opravu propojovacích chodníků. Skončit by měly také do 31. prosince.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
0: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z 80. let.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na portálu edu.gov.cz spustilo novou sekci s nabídkou volných pracovních míst ve školství. Školám, školským zařízením a dalším organizacím usnadní zveřejňování nabídek. Uchazečům pak nabídne snazší cestu k uplatnění ve školství. Umožňuje vyhledávat pracovní nabídky podle regionu, typu školy nebo výše úvazku. Sekce vznikla na základě podnětů škol a zřizovatelů, kteří dlouhodobě postrádali přehledný, veřejně dostupný prostor propojující zaměstnavatele s lidmi hledajícími uplatnění ve vzdělávání.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 16. července, kdy v tento den roku 1622 Mohamed utíká z Mekky do Mediny. Od tohoto data se počítá islámský kalendář. V roce 1790 se hlavním městem USA stává Washington DC. Roku 1880 dostala v Kanadě doktorka Emily Howard Stowe jako první žena licenci k provozování lékařské praxe. V roce 1935 v Oklahomě byly použity první parkovací hodiny na světě. A v tento den roku 1969 Apollo 11 odstartovalo na svou misi k měsíci. 16. července se narodil jazykovědec Josef Jungmann, norský polární výzkumník Roald Amundsen, slovenský herec a režisér Martin Huba nebo americký herec Will Ferrell. To byly události 16. července a já vám přeji ten dnešní co nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 13. července a taky máme Světový den hadů. Svátek na Světový den hadů má u nás Luboš, což je zkrácená verze slovanského jména Lubomír nebo Luboslav a jeho význam se většinou udává jako milý. Jméno Luboš je u nás poměrně častým jménem, hrdě ho nosí okolo 22 tisíc mužů. Já všem Lubošům přeji krásný svátek, dejte si dnes na oslavu třeba studené pivko nebo kafe a vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji krásný čtvrtek 16. července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
1: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Na trase mezi Horním Lapačem a Holešovem přibyly další dvě omezení provozu. Od pondělí začala oprava vozovky mezi Martinicemi a Horním Lapačem, kde je provoz řízen semaforem. Tento úsek by měl být dokončen do 12. srpna. Ve středu k tomuto úseku přibylo i omezení mezi Martinicemi a Holešovem, kde bude kyvadlový provoz také řízen semaforem. Toto omezení by mělo trvat do 20. srpna. Zároveň se ve druhé etapě nachází oprava silnice mezi Horním Lapačem a Frištákem, která by měla trvat do konce prázdnin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž opraví rozbité chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Náklady činí téměř 11 milionů korun. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Oprava zhruba za 3,9 milionů korun zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Odbojářů po křižovatku s ulicí Josefa Obadala. Termín dokončení je stanoven na konec letošního roku. V ulici Československé armády jsou práce za více než 7 milionů korun rozděleny na dvě etapy. Práce, které začnou v srpnu, zahrnují i opravu propojovacích chodníků. Skončit by měly také do 31. prosince.
0: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 16. července, kdy v tento den roku 1622 Mohamed utíká z Mekky do Mediny. Od tohoto data se počítá islámský kalendář. V roce 1790 se hlavním městem USA stává Washington DC. Roku 1880 dostala v Kanadě doktorka Emily Howard Stowe jako první žena licenci k provozování lékařské praxe. V roce 1935 v Oklahomě byly použity první parkovací hodiny na světě. A v tento den roku 1969 Apollo 11 odstartovalo na svou misi k měsíci. 16. července se narodili jazykovědec Josef Jungmann, norský polární výzkumník Roald Amundsen, slovenský herec a režisér Martin Huba nebo americký herec Will Ferrell. To byly události 16. července a já vám přeji ten dnešní co nejlepší.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slavie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slavie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: K nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
1: I teď se skvěle osvěžíš

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na portálu edu.gov.cz spustilo novou sekci s nabídkou volných pracovních míst ve školství. Školám, školským zařízením a dalším organizacím usnadní zveřejňování nabídek. Uchazečům pak nabídne snazší cestu k uplatnění ve školství. Umožňuje vyhledávat pracovní nabídky podle regionu, typu školy nebo výše úvazku. Sekce vznikla na základě podnětů škol a zřizovatelů, kteří dlouhodobě postrádali přehledný, veřejně dostupný prostor propojující zaměstnavatele s lidmi hledajícími uplatnění ve vzdělávání.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Drop it.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nejlepší zábavová kapela Široko daleko se rozezní v pátek 17. července na výstavišti Kroměříž. Čeká na vás večer nabitý skvělou hudbou od kapely Polygon, vychlazeným pivem a nezapomenutelnými chvílemi. Předprodej vstupenek je spuštěn. Polygon 17. července, výstaviště Kroměříž.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme s

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarychy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

za stromy a kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Big city. Jesus, it's been 20 years.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.cz.
1: Pro boha, sestři, dejte mi dozín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kosy.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarichy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silněji obsazenou soutěž, ve které se představí týmy z celého Kroměřížska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já za sebe.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a Hanácká Slávie zahájí druholigovou sezónu doma.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště označované jako Living Lab bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž znají program nové sezóny Šance národní ligy. Do druhé nejvyšší soutěže vstoupí dvěma domácími zápasy po sobě. V úvodním kole přivítají 25. července na svém stadionu Táborsko a o týden později se utkají s Ústím nad Labem. Soutěž letos doplnili také týmy Kladna, České Lípy a Třince. Podzimní část druhé ligy nabídne 16 kol a potrvá až do konce listopadu. Hanácká Slávie tak zahájí nový ročník před vlastními fanoušky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.